0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla
0: trial.
1: Na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás.
0: Trial.
1: Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: ztracený, léta ztracený, ty oči pláčou dál.
1: Trial.
0: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.
1: Trial.
0: Jako správnej chlap. Snad se někdo už klíp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Trial.

hřbitov nebo louka nesmí. Najednou se něco stane. Zahrady světa rozkvetou a ty si uvědomí, že tě mám.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych v ocak, hledat lepší

0: trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Vzpomínám, já byl kluk.
0: Trial.
1: Už

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na
0: trial.
1: V duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupý špás. Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

0: vyšel ven ze žalářní
1: hrad.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.
1: Trial.
0: Jako správnej chlap, snad se někdo už líp jen.
1: Trial.

0: spál.
1: Prostě tak stíhaj, jako bys nevěděl, že tohle děláme pro lepší svět. Prostě tak stíhaj, válku si by pověděl proti všem měšťáku. Je v tobě, je.
0: Spál.

Kdyby jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

Kdyby jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
0: Trial.
1: Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.
0: Trial.
1: Když jsem

0: jsem měl prachy,
1: trial,
0: bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď.

0: čas.
1: Wow.
0: Já cestu zvolil si po ní jít. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.

A chtěl bych jen žít z tvých polipků, svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní.

0: slýchám štěstný smích. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho stačí.

0: pál.
1: Někdy zbytečně, mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš
0: trial,
1: proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,
0: trial,
1: byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: trial.
1: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat.
0: Trial.
1: Poctivýma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo už klíbí.
0: Trial.

0: ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

0: thrive. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů,
0: dolů

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, kdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
0: Trial.

0: sky.
1: Trial. Trial.
2: Tý milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se trial. Pak seře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial.

0: bál.
1: Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát!

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

se vrátka. Bratříčku, nezlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial?
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial?

vojákům v řadách, píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

0: Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma.
1: Trial.
0: Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: trial. Trial.
1: Je někdy krásnej hlavolam, když se ti zdá, že se potáhne.
0: Trial.

0: říkám šťastný sní. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně.

Vstávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše.

0: trial. Trial. Trial.
1: Vzpomínám, já byl kluk, už je to hodně let, jsem se měl.

0: čas.
1: Trial.
0: Já cestu zvolil si, po níž si jít. A teď tu jsem a
1: trial.
0: Stojím tu zas a žiju svůj.

vojákům v řadách. Píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá o místa v ráji.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli mi bude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš naposled.

Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

Vyskočil si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
2: Já vím, že mě pustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let.

dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupý špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: ztracený,
1: ty oči pláčou dál.
0: Trial.
1: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat,
0: trial.
1: Možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už klíbí.
0: Trial.

0: Nohy sporcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.

0: Trials. Trial.
1: Tý milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše.

0: trial.
1: Nejhorší je zůstat sám, tolik snů, pak tolik dnů, jdou za
0: trial.
1: Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš,
0: trial.
1: Já chtěl

0: Trial.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. A při se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.